Slovenské horozajcu. Slovenské horozajcu. Vážení poslucháči, vysielame správy Československého.